0: Rekrúci, richtujte se, už je vám čas.
1: Rekrúci, rekrúci, už je vám čas.

Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, ráno predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Denná teplota 18 až 26 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, je 6 hodín 33 minút.

0: tam s mámou
1: a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdy

Kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.